Tady je tvoje metropole. Stromae je belgický zpěvák, rapper a textař, který svou kombinací elektroniky a hiphopu baví celosvětové publikum. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese hloubku, humor a originální groove. Stromae je prostě unikát, který stojí za to poslouchat. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný,

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení,

0: Posloucháš Rádio Metropole. Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
0: Přerov aktuálně.
1: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
2: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
1: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
3: Hlas lidu.
1: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
3: Sport.
1: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které si tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

tady je tvoje metropole. Dneska ti pustíme něco ze severu. Norský DJ Tuněvák je expert na beaty, co roztančí i ledovou medvědici. Jeho tracky jsou jako energetický drink s příchutí tanečního parketu. Svěží, silné a okamžitě účinkující. Tuněvák je jako kámoš, co tě vytáhne z gauče a najednou stojíš na stole a tancuješ. Jeho styl je moderní, chytlavý a připravený dobít každé léto. Zůstaň s námi, protože Metropole ti dneska rozjede večírek i uprostřed odpoledne.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme Joea Jonase, který se z boybandového princátka proměnil v solového krále. Joe má styl, co kombinuje energii popu s pořádnou dávkou charisma a šarmu. Jeho hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky dokáže nakopnout, ale taky podržet, když to potřebuješ. Umí to rozjet na tanečním parketu i v pohodě doma. Jestli hledáš energii i uvolnění v jednom, tak zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: týden.
1: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Pany, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého.

Tady je tvoje metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň na ladě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: si nastartuj motory. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
1: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
2: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začíná

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90.

0: 2027.
1: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Hlas lidu.
1: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
2: Sport.
1: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.
2: Rádio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
1: Top of the Pop.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
5: Hlas lidu.
3: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
0: Sport.
3: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý.

nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.

0: duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: Všední den.
1: Berani, umíte naslouchat a taky pomáhat. Býci, vy si o tomto víkendu v rámci odpočinku dopřejte hlavně vydatný spánek. Blíženci, vás něco nakopne a motivuje. Raci, naplánujte si volno podle nálady. Lvi, budete neustále zářit a rozdávat úsměvy. Pany, zkuste vystoupit ze své komfortní zóny. Váhy, cestujte, dokud to jde. Vydejte se klidně i do neznáma. Štíři, rodinu nechte být a věnujte se vlastním zálibám. Střelci, když vám něco padne do noty, tak to vyzkoušejte. Kozorozi, klasika. Peníze umíte vydělat a také utratit. Vodnáři, když se někdo snaží, povzbudíte ho a pochválíte. A co mi ryby? Ať už se objevíme kdekoliv, zanecháme prý po sobě skvělý dojem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte, čučíte doma nebo v práci, často do počítače anebo do telefonu a znáte pravidlo 20, 20, 20? Pojďme si ho představit. Sedíte teď u počítače nebo máte mobil v ruce? Super, to se nám hodí. Tak na chvilku se na něj nedívejte, mrkněte z okna a najděte strom, dům nebo nějakou pěknou sousedku. Ideálně, jak jsou minimálně 6 metrů daleko. Gratulujeme! Právě jste vyzkoušeli pravidlo 20-20-20 a teď si to pojďme vysvětlit. Abychom našim očím dopřáli komfort, po každých 20 minutách u displeje nebo monitoru se na 20 sekund zadívejme na něco vzdáleného 20 stop, tedy zhruba 6 metrů. Má to jednoduchý důvod. Při dlouhém koukání na blízko je zaostřovací systém očí pořád v práci. Pohled do dálky mu dopřeje krátkou pauzu. U obrazovky navíc méně mrkáme, takže oči nám mohou vysychat a mohou nás pálit. Takhle funguje pravidlo 20-20-20. Tedy každých 20 minut 20 vteřin pohled na něco, co je vzdáleného alespoň 20 stop, tedy 6 metrů. Takže když vás šéf přistihne, jak se v práci koukáte z okna, tak ne, vy se neflákáte, vy jen dodržujete oční hygienu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Tvůj víkend.
6: Tvoje rádio.
0: Metropole. Lili.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žil jste pár let v Německu. Co ve vás zůstalo?
1: Zůstalo ve mně docela dost bavorského piva, protože to jednak mám rád a myslím, že Bavoráci jsou v tom fakt opravdu dost podobní Čechům. No ale když nad tím přemýšlím, tak stejně něco konkrétního jsem tam asi odkoukal a přivezl si domů. Tam totiž se mi zdálo, že když jdu po ulici, tak mě i neznámý člověk, který mě míjí, tak mě vždycky pozdraví nebo pokyne nebo se aspoň pousměje. No a já jsem si to přivezl nějak sebou, takže hlavně v okolí našeho bytu se snažím pozdravit i cizí lidi.
0: Jak na to reagují?
1: Ano, a mě hrozně baví, jak jsou rozpačití a jak se snaží uhýbat očima, nebo občas je aj snaží vykroutit, hlavně abychom se nemuseli spolu bavit. A myslím, že tohle je hrozná škoda, protože tak obyčejná věc, jako je pozdravit kolem jdoucího, obzvlášť ve vašem okolí, vytváří z jakési anonymní ulice něco, čemu můžeme říkat sousedství.
0: Stýská se vám po Německu?
1: To asi ne, mám to tady radši, protože mě tam hodně chyběl český smysl pro humor.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
0: Prostějov aktuálně.
3: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
4: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
3: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
1: Sport.
3: Hokejisté Olomouce slaví první vítězství v sezóně, když ve druhém kole extraligy porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Hosté přitom ještě v polovině třetí třetiny vedli 2-0. Domácí ale předvedli parádní obrat. Hanáci tak svým fanouškům připravili infarktový, ale nakonec vítězný hokejový zážitek.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. A jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že ve městech teď máme celkem klidný provoz, ovšem máme taky hlášené policejní hlídky. Například v Olomouci, na Pavlovické, kousek od Lidlu, anebo na D1, na exitu Hulín Západ. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou kvůli opravám potrubí vodovodu. Nedostaneme se z Havlíčkovy ulice na Albertovu a obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
1: Radio Metro.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žil jste pár let v Německu. Co ve vás zůstalo?
1: Zůstalo ve mně docela dost bavorského piva, protože to jednak mám rád a myslím, že Bavoráci jsou v tom fakt opravdu dost podobní Čechům. No ale když nad tím přemýšlím, tak stejně něco konkrétního jsem tam asi odkoukal a přivezl si domů. Tam totiž se mi zdálo, že když jdu po ulici, tak mě i neznámý člověk, který mě míjí, tak mě vždycky pozdraví nebo pokyne nebo se aspoň pousměje. No a já jsem si to přivezl nějak sebou, takže hlavně v okolí našeho bytu se snažím pozdravit i cizí lidi.
0: Jak na to reagují?
1: Ano, a mě hrozně baví, jak jsou rozpačití a jak se snaží uhýbat očima, nebo občas je aj snaží vykroutit, hlavně abychom se nemuseli spolu bavit. A myslím, že tohle je hrozná škoda, protože tak obyčejná věc, jako je pozdravit kolem jdoucího, obzvlášť ve vašem okolí, vytváří z jakési anonymní ulice něco, čemu můžeme říkat sousedství.
0: Stýská se vám po Německu?
1: To asi ne, mám to tady radši, protože mě tam hodně chyběl český smysl pro humor.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme. Posloucháš? Radio Metal.

0: Metropole právě dnes.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ty ne. Nesahej na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: hity, všechno nejlepší. Metropole právě dnes. Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
2: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.
12: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
13: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pivu.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráně za nich je ochotnej
1: rám, jam, jam. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Ahoj, tady Giorgio.
5: My name is Giovanni Giorgio.
4: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
6: Choose your fighter.
4: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Rádio Metropole.
10: Metropole.

0: Rychlé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče AGEL nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Taneční rádio z Olomouce.
0: Taneční rádio z Olomouce.
7: Rádio Metropole.

Česká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

tebou je Rádio Metropole. Máme tady další tip na super kapelu. Majda opět loví ryby. Z rybníčku mladé hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska se mrkneme na čerstvé výherce soutěže Radiotalent Olomouckého kraje. Udičku tentokrát musíme nahodit až do Bratislavy. Odtud totiž pochází kapela Inými slovami. Skupina působí od roku 2022 a stojí na melodiích Lukáše Horňáčka a produkci kytaristy Patrika Lakyho. Jejich hudba stojí na propojení zajímavých aranží s texty, ve kterých se pravděpodobně najde každý. Kapela má na kontě EPčko i první album s názvem Komu uveríš. Právě z něj si dnes pustíme single Celý život, na kterém formace spolupracovala s interpretem Pokyman. Tohle je skladba Celý život od kapely Inými slovami.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem, v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
2: Sport.
3: Olomouc se v neděli chystá na vyprodaný zápas Sigmy s pražskou Spartou. Začátek je ve 3 odpoledne. Fotbalovým fanouškům se doporučuje, aby dorazili na Andrův stadion s předstihem. Fanzóna s naším rádiem tu bude už od 12 hodin. Před utkáním se Spartou nabídneme bohaté gastro, soutěže i autogramiádu hráčů olomoucké Sigmy.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci velmi často strážníci provádí měření na rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar můžeme potkat taky ve Šternberku na Jivavské. A připomínáme, že dlouhodobě je omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou samozřejmě značené. S námi máte přehled, víte, co se děje před vámi i ve zpětném zrcátku.
2: Rádio Metropole.

Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

tebou je Rádio Metropole. Máme tady další tip na super kapelu. Majda opět loví ryby. Z rybníčku mladé hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska se mrkneme na čerstvé výherce soutěže Radiotalent Olomouckého kraje. Udičku tentokrát musíme nahodit až do Bratislavy. Odtud totiž pochází kapela Inými slovami. Skupina působí od roku 2022 a stojí na melodiích Lukáše Horňáčka a produkci kytaristy Patrika Lakyho. Jejich hudba stojí na propojení zajímavých aranží s texty, ve kterých se pravděpodobně najde každý. Kapela má na kontě EPčko i první album s názvem Komu uveríš. Právě z něj si dnes pustíme single Celý život, na kterém formace spolupracovala s interpretem Pokyman. Tohle je skladba Celý život od kapely Inými slovami.

0: Merien v Prospánku to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Rádio Metropole.
10: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
5: Rádio Metropole.
0: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
5: Metro.

0: duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na svornosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
1: Radio Metropole.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, ale studoval jste práva v Německu. Kde?
1: Studoval jsem v Bavorsku, to město se jmenuje Passow a je to taková poloviční Olomouc s vyhlášenou univerzitou. To město je na soutoku dvou velkých řek, Inu a Dunaje. A často zrovna na ty řeky vzpomínám, protože to město vlastně s těma řekama žilo. Tam náplavky pulzovaly životem každý den a i když několikrát do roka se zalili vysokou vodou, velkou vodou, chodili jsme po kotníky ve vodě a vlastně to nikomu nevadilo. No a když to srovnám s olomouckou náplavkou, po které se vlastně nedá ani pohodlně projít, tak mě to hrozně mrzí.
0: Jak využívali řeku studenti?
1: Naším oblíbeným sportem pasovských studentů tak bylo splouvání řeky Inn. Vlastně jsme skočili u univerzity do ledového Inu, ten měl třeba 11 stupňů a nechali jsme se táhnout proudem až na soutok do teplého Dunaje, který měl třeba 20. No a až mi vyrostou děti, já se takhle hrozně těším, že budeme splouvat na nafukovačkách v Olomouci, třeba Mlýnský potok skrz centrum města.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Radio Metropole.
1: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
0: Metropole.

0: Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.
8: A

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Jste na té správné vlně a taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Začínáme v Olomouci, v pevnosti Poznání, je to na houby, a to doslova. Máme tu houby v nadživotní velikosti i mykologickou poradnu, dnes a také zítra. Loučení s létem se koná v lázních Slatinice, aneb in burčák a víno Veritas. Takže ochutnávky vín a burčáků, k tomu lázeňské speciality i cymbálovka, dneska ve Slatinicích. Příkazy, tak ty dneska pořádají tradiční vinobraní. Večer tu zahraje skupina Roxy. Bramborákové hody se o tomto víkendu konají v kempu Pádlo v Horce nad Moravou. Tvaruškové dožínky máme v Lošticích, to znamená nejenom tvaruškové speciality, ale třeba i farmářské trhy a den otevřených dveří v Muzeu olomouckých tvarušků. A na malé i velké návštěvníky se těší pekelný hrad Bouzov. Dneska je tady den plný mystiky a zábavy. Na hradě jsou veselí čertíci i strašidelní krampusáci a taky skřeti a čarodějové na pekelném hradě Bouzov. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
1: Radio Metropole.
0: Vědět o životě venku, jak bude a kudy je. Čerstvé info právě teď. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že sobota je dál většinou polojasná se sluníčkem a s teplotami lehce nad 20. V neděli by to mělo být podobné. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů. Ale pozor, zítra od západu čekáme víc oblačnosti, což znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže v neděli pro jistotu nachystáme deštníky.
6: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Taneční rádio s

0: Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemíchy.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Radio Metropole.
3: Metro Retro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Rozjíždí se nám hokejová extraliga i nižší soutěže. A co to znamená? Než vyrazíte fandit na zimák, máme pro vás tři fanouškovské body, na co nezapomenout. Za prvé, na staďáky po letní pauze dorazte dřív, užijte si rozbruslení a aspoň se nebudete po úvodním hazování prodírat přes celou tribunu se slovy pardon, pardon, promiňte, já se potřebuji dostat tam na ta místa. Za druhé, berete děti? U hlučnějšího kotle jim sebou na stadion přibalte chrániče sluchu. Bubny, sirény a fanouškovský řev dokážou být pořádně hlasité a ne všechny děti to mají rády. A konečně za třetí, společnou fotku si udělejte před zápasem a potom dejte mobil do kapsy a užijte si utkání na vlastní oči. Nejlepší hokejová atmosféra se totiž do displeje telefonu nevleze. Tu musíte prožít na vlastní kůži. Fandíte olomouckým kohoutům, šumperským drakům, bovrům z Valmezu, přerovským zubrům, hokejistům Vyškova a nebo Kroměříže? Buď jak buď, šálu na krk, hlasivky připravit a užijte si zápasy. Hokej je po letní pauze zpátky.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
7: Luskni CZ.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
9: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
14: Choose your fighter.
12: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Energy Radio. 1, 2, 3.
1: Metropole.
0: Metropole.

0: A duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: příjemnou sobotu 12. září. Přeji vám bezva poledne a pokud už vám pod nosem poctivě voní oběd, přeji dobrou chuť. Moc díky, že víkendové tempo držíte s námi. Než vás po dobrém jídle přepadne gaučová kultura, vytáhneme z kalendáře pár šťavnatých historických perliček dnešního dne. Hoďte nohy nahoru, přejeme vám pohodový start odpoledne a servírujeme nejlepší muziku.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: Metropole právě dnes.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ty ne, nesahej na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: hity, všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B CZ.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
10: Choose your fighter.
8: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Radio Metropole.
16: OK, y'all, this is it.
13: Metro. Retro.
17: Metropole.

0: baví, baby.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
1: Prostějov aktuálně.
3: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
4: Podél trasy

0: kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
1: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun. Sport. Hokejisté Olomouce slaví první vítězství v sezóně, když ve druhém kole extraligy porazili Plzeň 3-2 v prodloužení. Hosté přitom ještě v polovině třetí třetiny vedli 2-0. Domácí ale předvedli parádní obrat. Hanáci tak svým fanouškům připravili infarktový, ale nakonec vítězný hokejový zážitek.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. A bio, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, Slavonínské, anebo na Jižní. Se stacionárním radarem se můžeme potkat také v Chomoutově, na ulici Dalimilova, nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou kvůli opravám potrubí vodovodu. Nedostaneme se z Havlíčkovy ulice na Albertovu a obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak buďte na cestách. Lidu, cíl vám rozhodně neuteče.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že víkend trávíte právě s námi. Je tady sobota a nás v téhle hodině čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek a kdo narozeniny a vůbec zjistíme, co zajímavého si připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
12: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: Metropole právě dnes.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ne, ty ne. Nesahej na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: hity, všechno nejlepší.
1: Metropole právě dnes.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B CZ.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: Ahoj, tady Giorgio.
9: My name is Giovanni Giorgio.
8: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
10: Choose your fighter.
8: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Rádio Metropole.
17: Metro. Retro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
7: Rádio Metropole.
0: Taneční rádio z Olomouce.
7: Metropole.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských plesů a myslím, že tím vytváříme fakt širokou komunitu absolventů. No a před Vánocema nás můžete i s profesorama vidět, jak čepujeme punč ve stánku Dobrého místa pro život. A mám z toho strašnou radost, že to stále pokračuje.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: krásny víkend, krásnou sobotu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině budeme volat do Kroměříže a pořešíme zdejší hokej. Tak volume doprava, to naše povídání bude stát za to.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem, v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
1: Sport.
3: Olomouc se v neděli chystá na vyprodaný zápas Sigmy s pražskou Spartou. Začátek je ve 3 odpoledne. Fotbalovým fanouškům se doporučuje, aby dorazili na Andrův stadion s předstihem. Fanzóna s naším rádiem tu bude už od 12 hodin. Před utkáním se Spartou nabídneme bohaté gastro, soutěže i autogramiádu hráčů olomoucké Sigmy.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci velmi často strážníci provádí měření na rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar můžeme potkat taky ve Šternberku na Jivavské. A připomínáme, že dlouhodobě je omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou samozřejmě značené. Vy máte přehled, víte, co se děje před vámi i ve zpětném zrcátku.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Gymnázium Hejčín oslaví v říjnu 70 let od svého vzniku. Marku, vy jste jedním ze známých absolventů. Jak na školu vzpomínáte?
1: Vzpomínám velmi intenzivně a možná se to málo ví, ale Hejčínské gymnázium je největší gympl v republice. Takže hlavně jsem si odnesl obrovské množství přátel. No a s tou školou jsme si vlastně i po 20 letech od maturity pořád v kontaktu, protože my jsme se spolužáky založili už v roce 2011, před 15 lety, absolventskou asociaci, což byla tou dobou asi jediná v republice.
0: Ta stále funguje?
1: Jo, funguje a mám z toho strašnou radost, protože třeba minulý týden proběhl každoroční Gaudeamus, kdy my absolventi pomáháme studentům při výběru vysokých škol. Dál funguje mezi absolventy a aktuálními studenty mentoringový program. No a my máme za sebou třeba asi 15 absolventských plesů a myslím, že tím vytváříme fakt širokou komunitu absolventů. No a před Vánocema nás můžete i s profesorama vidět, jak čepujeme punč ve stánku Dobrého místa pro život. A mám z toho strašnou radost, že to stále pokračuje.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.
2: Metropole. Posloucháš Radio Metropole. Taneční rádio.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.
2: Let's go. Sounds good.

0: krásny víkend, krásnou sobotu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině budeme volat do Kroměříže a pořešíme zdejší hokej. Tak volume doprava, to naše povídání bude stát za to.
1: Posloucháš?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit.

0: skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
0: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezonu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
0: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
0: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
0: Děkuju a zdravím posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Muko.cz.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
11: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Taneční puls tvýho města.
5: Radio Metropole. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na svornosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

0: přejeme pohodovou sobotu a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teďka děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata. Ať už je to týden hokeje v Olomouci nebo šumperský hafan. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska s Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo s Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Datart uvádí Dny Marian.
11: Dny Marian, jo.
10: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
13: Luskni.cz.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš.
14: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
15: Olomoucká plecharéna zve všechny malé nadšence na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc.olomouc.cz. Jak se blíží podzim, blíží se taky sezóna na chlazení. Kašel, rýma, bolest v krku. Jak to všechno zvládnout, tak s tím nám poradí report.cz. A zdravíme taky Šumperk. Tady se zítra koná oblíbený šumperský hafan a máme tu pro vás i upozornění, že od 21. září až do 7. října bude dočasně uzavřené dětské hřiště ve Smetanových sadech. Další informace pro nás má web města šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
16: Rádio Metropole a

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Radio Metro CZ. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme několik nových dopravních omezení. Uzavírku máme například na ulici U Cihelny, Gagarinova a na Vítězství. Je to kvůli obnově veřejného osvětlení a potrvá to až do 9. října. A ještě si dáme rychlé opakovací okénko, ať je naše cesta bezpečná a bez pokut. Nezapomínáme na rychlost v obci 50, mimo obec 90, na dálnici 130 a zkontrolujeme si taky dálniční známku. V autě sebou vždycky vozíme reflexní vestu, výstražný trojúhelník a lékárničku. Tak dobře dojeďte, za volantem vám přejeme klid a rozvahu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Nehrajem si, hrajem jinak.
1: Metropole.
0: Prostě jinak. Don't think

0: Olomoucká duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.
1: Radio Metropole.

0: čas.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od nás víte, že tento týden zemřel olomoucký podnikatel a patriot Richard Morávek. Jak píše Report.cz, v Olomouci aktuálně máme dvě pietní místa. Lidé na Richarda Morávka mohou zavzpomínat v sídle firmy Redstone, na Envelopě a také v galerii Šantovka. Na letišti v Mošnově se konají dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Pro návštěvníky této dvoudenní akce je na každý den připraven nabitý 8-hodinový program plný atraktivních ukázek. Pokud vás zajímá špičková vojenská technika, rozhodně si tento zážitek nenechte ujít.
2: Sport.
3: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že sobota je dál většinou polojasná se sluníčkem a s teplotami lehce nad 20. V neděli by to mělo být podobné. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů. Ale pozor, zítra od západu čekáme víc oblačnosti, což znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže v neděli pro jistotu nachystáme deštníky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme několik nových dopravních omezení. U zavírku máme například na ulici U Cihelny, Gagarinova a na Vítězství. Je to kvůli obnově veřejného osvětlení a potrvá to až do 9. října. A ještě si dáme rychlé opakovací okénko, ať je naše cesta bezpečná a bez pokut. Nezapomínáme na rychlost v obci 50, mimo obec 90, na dálnici 130 a zkontrolujeme si taky dálniční známku. V autě sebou vždycky vozíme reflexní vestu, výstražný trojúhelník a lékárničku. Tak dobře dojeďte, za volantem vám přejeme klid a rozvahu.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

A duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Užíváte si sobotu? Tak to jsme rádi. Díky moc, že jsme u toho s vámi. Pokud přemýšlíte, co s načatým víkendem, za pár minut vám dáme ty nejlepší tipy na parádní akce v našem regionu. Probereme, kam vyrazit za zábavou, ať už máte rádi burčák, houby, bramboráky nebo tvarůžky. A my vám k tomu dál budeme hrát hit za hitem.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Jste na té správné vlně a taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Začínáme v Olomouci. V pevnosti Poznání je to na houby, a to doslova. Máme tu houby v nadživotní velikosti i mykologickou poradnu dnes a také zítra. Loučení s letem se koná v lázních Slatinice, aneb in burčák a víno Veritas. Takže ochutnávky vín a burčáků, k tomu lázeňské speciality i cymbálovka. Dneska ve Slatinicích. Příkazy, tak ty dneska pořádají tradiční vinobraní. Večer tu zahraje skupina Roxy. Bramborákové hody se o tomto víkendu konají v kempu Pádlo v Horce nad Moravou. Tvaruškové dožínky máme v Lošticích, to znamená nejenom tvaruškové speciality, ale třeba i farmářské trhy a den otevřených dveří v Muzeu olomouckých tvarušků. A na malé i velké návštěvníky se těší pekelný hrad Bouzov. Dneska je tady den plný mystiky a zábavy. Na hradě jsou veselí čertíci i strašidelní krampusáci a taky skřeti a čarodějové na pekelném hradě Bouzov. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Energy Radio. 1, 2, 3.
4: Metropole.
0: Metropole.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. Nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahou.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
0: Prostějov aktuálně.
3: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
4: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkola. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
3: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
1: Sport.
3: Jak od nás víte, Mora včera otočila zápas s Plzní. Hokejisté HC Olomouc nakonec doma vyhráli po prodloužení 3-2. Branky Kohoutů dali Jakub Orsava, Jakub Kos a Tomáš Černý. Další domácí utkání čeká Hanáky v pátek 25. září s brněnskou Kometou.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Máme za sebou poměrně studené a místy i mlhavé ráno. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme přes den zhruba 18 až 22 stupňů. V neděli to může být i 24. A zatímco dneska počítáme hlavně se sluníčkem, tak zítra na Moravě občas i zaprší. A to zejména odpoledne a večer. Aby jo, tak to se stabilně drží na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, Slavonínské a nebo na Jižní. Se stacionárním radarem se můžeme potkat také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou kvůli opravám potrubí vodovodu. Nedostaneme se z Havlíčkovy ulice na Albertovu a obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak buďte na cestách. Cíl vám rozhodně neuteče.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, žijete s rodinou v Olomouci, práci máte v Praze. Povězte nám, jak to funguje.
1: Docela dobře. Vlastně líp, než bych si i před lety myslel. Umožňuje mě to udržet si pražský plat a přitom žít v Olomouci, to znamená v hezčím městě. A nejsem zdaleka sám, co to tak má. Spousta mých kamarádů a spolužáků ten režim má podobně. A zatímco říkáme, že v Praze se bydlí, tak v Olomouci žijeme.
0: Jak často musíte do Prahy jezdit?
1: No, zhruba na 2 dny v týdnu. Zbytek jsem na home officeu, no a protože mám malé děti, takže byť Prahu nemám vůbec rád, tak se tam vždycky těším, že aspoň jednou za týden se nerušeně vyspím.
0: Jezdíte autem?
1: Autem nejezdím vůbec. Jezdím vlakem, protože pro mě jsou to 2 hodiny ve vlaku, 2 hodiny nerušené práce, místo stresu někde za volantem před Prahou.
0: Říká Marek Zelenka,

0: Zdravíme všechny, díky, že o víkendu ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě. Ještě v téhle hodině se podíváme na jednoduché triky pro lepší den. Hoďte se do klidu a užívejte si sobotu v plné parádě.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Padá hvězda. Něco si přej?
9: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
10: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
9: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
11: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
9: Nášnet.org.
12: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
13: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
14: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
12: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
13: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění. Ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne:
2: neruším, můžu?
1: Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Posloucháš?
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
5: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Top Music. Top Radio. Metropole.
1: Metropole. Metropole.

duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem, v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
1: Sport.
3: Olomouc se v neděli chystá na vyprodaný zápas Sigmy s pražskou Spartou. Začátek je ve 3 odpoledne. Fotbalovým fanouškům se doporučuje, aby dorazili na Andrův stadion s předstihem. Fanzóna s naším rádiem tu bude už od 12 hodin. Před utkáním se Spartou nabídneme bohaté gastro, soutěže i autogramiádu hráčů olomoucké Sigmy.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno se sluníčkem. Zítra se možná budou hodit i deštníky. Sprchnout má zejména odpoledne a večer. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 18 až 22 stupňů. V neděli to bude i 24. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. Výhledově příští týden pak bude o něco méně, a to zhruba 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci velmi často strážníci provádí měření na rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar můžeme potkat taky ve Šternberku na Jivavské. A připomínáme, že dlouhodobě je omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vrahovice-Vrbátky. Objížďky jsou samozřejmě značené. Vy máte přehled, víte, co se děje před vámi i ve zpětném zrcátku.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách.

0: Ahoj všem s naším rádiem. Moc díky, že víkend trávíte právě s námi. Je tady sobota a nás v téhle hodině čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek a kdo narozeniny a vůbec zjistíme, co zajímavého si připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zelených je ochotnej
1: rám, jam, jam. Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Metropole právě dnes.
1: Užíváme si naplno 19. září s naším rádiem. Narozeniny dneska slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Ráda s tebou, kamarádím, je to legrace. Ne, ty ne. Nesahej na to.
1: Ve stejný den, 19. září, se v roce 1922 narodili českoslovenští atleti manželé Dana a Emil Zátopkovi. Narozeniny má také britský herec Jeremy Irons a nebo modelka Twiggy, která v 60. letech udávala trendy díky své hubené postavě. Zdravíme taky Laďu Čecháka do firmy Auto Čechák. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. A svátek má každá Zita. Tohle jméno italského původu znamená mladé děvče. Takže pro každou Zituli tady dneska máme naši speciální sváteční hymnu.
3: Dnes má svátek Zita, patronka služebných a domácích pracovníků. A tohle je jejich sváteční hymna!

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Energy Radio.
6: One, two, three.
1: Metropole.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude, víme, že na Moravě si dál užíváme teploty lehce nad 20. A zatímco dneska tu máme hlavně sluníčko, zítra odpoledne a večer to můžou být občas i přehánky. Jinak příští týden začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastává oficiálně podzimní rovnodennost. A příští týden taky čekáme mírné ochlazení na nějakých 15 až 17 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30 na svornosti na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady trochu víc rozjedete, tak ať zbytečně neplatíte pokutu. A připomínáme taky dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova. Kvůli rekonstrukci je do 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a užijte si s námi zbytek cesty.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Představujeme vám osobnosti Olomouce. U mikrofonu vítáme Marka Zelenku. Marku, máte dvě malé děti, kam s nimi nejraději chodíte?
1: Logicky chodíme na hřiště, protože dost rádi sportujeme, tak na kolo, na hory, kam jen to jde.
0: Jaká máte oblíbená místa?
1: Myslím, že v Olomouci máme na špičkové úrovni areály s lanovými překážkami, potom univerzitní pevnost Poznání, anebo i na Horním náměstí jsou některé herny pro děti, které jsou super. To jsou ale všechno podniky, kde se vlastně platí vstup. A bohužel kvalitní veřejná hřiště v našem okolí, minimálně mého bytu, vlastně moc nejsou. No a potom vedle toho milujeme zoologickou Poděbrady anebo litovelské Pomoraví, kam naše děti jezdí hrozně rádi na výlety. No a potom samozřejmě zmrzliny. Tady si myslím, že v Olomouci jsme skoro zhýčkaní tím, jak kvalitní zmrzlinárny tu máme, což ve výsledku leze i trošku do peněz.
0: Říká Marek Zelenka. Děkujeme.

0: Krásný víkend, krásnou sobotu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině si povíme, jaké jsou aktuálně filmové premiéry v našich kinech. Tak volume doprava, to naše povídání bude stát za to.
1: Co to za spobájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
2: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recitál 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třeštíková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
0: Top of the Pop.
14: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
1: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásny víkend, krásnou sobotu. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině si povíme, jaké jsou aktuálně filmové premiéry v našich kinech. Tak volume doprava, to naše povídání bude stát za to.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě. Naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Přejeme pohodovou sobotu a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teďka děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata. Ať už je to týden hokeje v Olomouci nebo šumperský hafan. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Thank you.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Olomoucká plecharéna zve všechny malé nadšence na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc-olomouc.cz. Jak se blíží podzim, blíží se taky sezóna na chlazení. Kašel, rýma, bolest v krku. Jak to všechno zvládnout, tak s tím nám poradí report.cz. A zdravíme taky Šumperk. Tady se zítra koná oblíbený šumperský hafan a máme tu pro vás i upozornění, že od 21. září až do 7. října bude dočasně uzavřené dětské hřiště ve Smetanových sadech. Další informace pro nás má web města šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, now.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: baví, baby.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. Rasmus Faber je švédský pianista, producent a DJ, který do taneční hudby přináší jemné house beaty a melodie, co tě pohladí. Jeho styl je jako klidná plavba po letním jezeře. Svěží, pohodový a chytlavý. Poslouchat Rasmuse znamená nechat se unést kvalitní muzikou, která tě dostane do skvělé nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Lorana Wolfa, francouzského DJe a producenta, který svou hudbou ovládl taneční scény svými chytlavými housebeaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a nálady. Lorana Wolf je známý svým svěžím stylem a schopností dodat radost na každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat. Připrav se na styl plný groovu, energie a chytlavých refrénů, které tě dostanou hned od prvních taktů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční lahůdky.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom ministerstvo zdravotnictví.
2: Sport.
3: Sportovní fanoušci, zbystřete, protože blanenská Olympia letos zažívá v baseballu i softballu opravdu snovou sezónu. Její zástupci sbírali úspěchy nejen na evropských šampionátech či světových sériích ve Spojených státech, ale parádní podívanou nabídli také doma. Tamní hřiště Strawberry Field totiž přes léto úspěšně hostilo významné mládežnické turnaje.
2: Radio Metropole, to na sebe.
4: Jak bude. Zatímco sobota byla většinou polojasná se sluníčkem, tak v neděli od západu čekáme víc oblačnosti. A to taky znamená, že odpoledne a večer pak může místy i sprchnout. Takže na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Nicméně teploty budou v pohodě, naměříme zhruba 18 až 22 stupňů.
2: Radio Metropole. Víc

0: Spotify.
1: Radio Metropole.
2: Metropole!
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. DJ Sextape je ten, kdo umí rozhýbat každou party s dávkou energie a jedinečným stylem. Jeho mixy tě vezmou na divokou jízdu plnou beatů a překvapení. Poslouchat ho je jako dostat vstupenku na nejlepší večírek ve městě. Zůstaň naladěnej, protože další skvělá jména

Tady je tvoje metropole. Criss Cross jsou legendární americké hiphopové duo, které v 90. letech rozvlnilo taneční parkety po celém světě. Jejich energie a jedinečný styl jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a nostalgie. Připrav se na dávku klasiky s pořádnou šťávou. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co

0: Tady je tvoje metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Hodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
1: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž, i kdyby venku lilo jako z konve.